roku žádný strachy. Chceš kovboj v Coloradu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a odjel v klidu krás.

Dívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

že sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

Zase zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Byl jsem proměnil s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečných nepokojů.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavníku.
2: Jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem jako nic do hotelu Ritz. Kandelord na sklenku režný, Mr. Ford a velkokněžny, chrt i špic do hotelu Ritz.

0: do hotelu Ritz.
1: Do hotelu.
0: Barataptau, s luxusem, vchod majestátný, už tu jsem, však ejhle vrátný, do mě Ritz. Před hotelem Ritz.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček. Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.
1: To je i Věra Špinarová.
2: Víš, že zůstanou
0: Žlutý

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Radio Český Blaník. Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách, posledních

0: Zábava na každý den jen za 99 korun. Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Rádio Český Blaník.
3: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
4: Když si někdo pozor nedá, jak se vlastně želva hledá.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
3: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
2: Rádio Český Blaník.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Dobré ráno, hezké pondělí, posloucháte rádio Český Blaník, je tu nový den, máme 15. června a teď v tuhle chvíli už je 6 hodin a to znamená, že vám přeji krásné ráno a dobré vstávání. Jaké písničky si budeme hrát, tak za chvíli třeba Valdemar Matuška.
1: Ráno je plný včel a jarního vládí.
0: Iveta Bartošová. Nebo Lucie Bílá.
2: Protože je nám dobře, díky Bohu.
0: Hrát si budeme české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaní.
0: Obloha toho dnešního dne bude většinou oblačná, ráno ještě z počátku místy polojasná, teploty přes den 17 až 21, na jižní Moravě do 23 stupňů. Místy očekávejte slabé přehánky. Toliko počasí, já vám přeji hezké ráno. Za chvíli první zprávy a Monika Holubová.
4: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
5: Zkuste si dát minutku klidu.
6: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na síti X uvedl, že chorvatský premiér mu slíbil důsledné vyšetření této nehody. Při srážce plachatnice s 8 Čechy na palubě a katamaránem zemřeli o víkendu 3 čeští turisté. Další byl pohřešovaný, ostatní 4 byli lehce zraněni. Dělníci zbourali u jeloviště ve Středočeském kraji most přes dálnici D4. Stroje s ocelovými klešťami se do konstrukce zakously v sobotu večer. Včera brzy ráno už byl most definitivně stržený. Starou konstrukci z roku 1971 nahradí nová, která by měla být hotová v září příštího roku. Vše přijde na 200 milionů. Ústecká zoologická zahrada slaví velký úspěch. Po 16 letech se tu narodilo mládě tuleně obecného. Následující dny ale budou pro něj kritické, jak vysvětluje mluvčí zoo Veronika Šraňková.
1: V tomto období se vytváří vztah mezi matkou a mládětem a vzhledem k tomu, že se jedná o savce, tak se i startuje u samice laktace, která je nutná pro přežití mláděte. Aktuálně návštěvníky prosíme o ohleduplnost, zejména pak v okolí expozice tuleňů. Prostor je do odvolání uzavřen.
0: Ústecká zoo má aktuálně 3 tuleně. Z toho je jeden samec. V noci na dnešek zaútočili Rusové na Kyjev a okolní oblasti. Kombinovaným útokem se jim podařilo zasáhnout několik oblastí. Hoří na nejméně 7 místech. Mezi nimi je také slavný pravoslavný klášter Kyjevsko-Pečerská lávr. A požár zasáhl i střechu Uspenského chrámu. 10 000 lidí jsou bez proudu. Tolik zprávy na Českém blaníku a teď se na vás těší Martin Císař.
2: Rádio Český blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 6 hodin k tomu 4 minuty posloucháte Rádio Český blaník a vaším průvodcem je od téhle chvíle až do 9. dopolední Martin Císař. A tohle už je Iveta Bartošová, to mě nenapadá. Tak ještě jednou hezký poslech, krásný den.

0: Dobré ráno, 13,5 minuty po 6. Posloucháte Český Blaník. Kdo dnes slaví, jsou to Vítové. Jméno má své počátky někde ve starém Římě, tak Vítům všechno jen to nejlepší. Narozeniny český skoka na lyžích Pavel Ploc, je mu 62 let a jedna událost stará 94 let. To byla zahájena tenkrát v roce 1932 stavba lanovky na Ještěd. Do provozu byla uvedena o rok později, v červnu roku 33. Tak to byla rychlost na tu dobu, to vám řeknu.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: ruce je bílá písnička, protože posloucháte rádio Český Blaník. Já přeji krásné dobré ráno. Za 7 minut už máme 6:30 a co se na nás řítí, tak to je určitě poměrně velké teplo, 35 stupňů snad v neděli. No na počasí se podíváme už za chvíli, ale pozor, čtyřnozí kamarádi a velká vedra, to není dobré, to není dobré. Pes by měl ideálně v těchto teplotách být někde v chladu, na chladné podložce, a pokud ho budete koupat, jo, dobrý nápad, ale pozor, nesmí být rozpálený, uřícený, tak jako u nás u lidí, aby mu to nedělalo zdravotní potíže. Ideálně, pokud byste pejska chtěli schladit, dobrá je taková malá mistička, do toho mu dej tlapky, protože spodem těmi tlapkami se pejsek potí a tam se krásně schladí a je mu to příjemné. Nicméně, my se musíme také podívat na psí kalendář, kdo dnes slaví svátek, tak v tom psím světě je to Huč a zítra to bude Iris, tak pokud máte jedno z nich doma, tak všechno nejlepší. A my si dál budeme hrát české, ale taky slovenské písničky. Nabídnu Michala Davida, za chvíli Eláni a Kočka.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Tomáš Klus.
0: Xindl X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Český Blaník.
9: Český Blaník.
8: Český Blaník.

0: Elán a písnička Kočka na Českém Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A také Vojtěch Ublou. Vojto, hezké ráno přeji, jak je v České republice?
2: Dobré ráno vám všem posluchačům. Aktuálně je ve středních a severovýchodních Čechách obloha až zatažená, jinak je oblačno až polojasno, srážky se nevyskytují. Teploty vzduchu klesly nejčastěji k 12 až 7 stupňům Celsia, nejchladněji bylo na šumavských lokalitách, kde na těch některých typických lokalitách i slabě mrzlo. Nejtepleji je v Praze Klementinu, a to 14 stupňů Celsia.
0: Jaký bude dnešek?
2: Čeká nás přes den kupovitá oblačnost, ale srážky v podobě přeháněk jen ojediněle, a to na severu a severovýchodě. K večeru budou ustávat a také se bude pozvolna vyjasňovat. Teploty vzduchu dnes vystoupají na 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 23. Tisíci metrech na horách bude kolem 11 stupňů, na Šumavě až 15 stupňů.
0: Dobře, jaké počasí přinese tento týden dál? Úterý, středa, jak to vypadá?
2: V úterý a ve středu očekáváme poměrně hodně oblačnosti, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpolední maxima budou kolem 22 nebo 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 stupňů. No a od čtvrtka už by mělo převažovat slunečné počasí, přeháňky nebo bouřky by se měly vyskytnout jen ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti, a to zejména na horách, a bude se den za dnem oteplovat až na tropické hodnoty. Ve čtvrtek by mělo být ještě kolem 29 stupňů Celsia, nejtepleji v Čechách tam až 31. Pátek už bude v polohách do 600 metrů kolem 31 stupňů Celsia, tedy 29 až 33. O víkendu už 30 až 35 stupňů Celsia. Ale o víkendu to vypadá, že pak dorazí studená fronta, to znamená, místy se postupně vyskytnou přeháňky a bouřky.
0: Tak jo, Vojtěchu, moc krát díky, mějte se hezky.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: A teď už Valdemar Matuška, písnička Ráno.

0: Zpěvačka Petra Janů má to for, vy posloucháte Český Blaník. Jedna užitečná změna je tu, od soboty musí být na obalech s medem uvedeno, ze které země pochází. Dosud jsme se dočetli pouze to, jestli je to ze zemí Evropské unie, anebo mimo ní. Teď přichází konečně změna. Tady je komentář jednatele společnosti Medocom Milan Špačka.
1: Chceme, aby ten falšovaný med možnost odhalit a zároveň falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřeby.
0: Tak budeme věřit, že tohle pomůže a dál si budeme hrát české písničky, které máte rádi. Mám tu Marka Ztraceného anebo Petr Kotval s písničkou Je v tahu.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. Svozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
8: Podívej se mi do očí.
9: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
10: Chutná jako krásný sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
11: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
12: Jde na vás jaro? Na nás taky.
13: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
14: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
15: Zaparkovat se dá různě.
16: Jejde.
17: Nehledej volné místo v nákupním centru
16: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
17: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
16: Nakupuješ?
17: Myjeme.
16: A ty se vrátíš k autu jako novému.
17: Zaparkuj chytře.
16: Automyčka Express.
18: Rádio Český Blaník.

0: Dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník, teď je přesně 7 hodin a za chvíli vám zahrají Divoký bylové.
1: Ty jsi moje láska, co dělní hlavu bude.
0: Dále to bude Slza.
2: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál, vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
0: A nebo Petr Ezek.
3: Stal jsem se mužem, který hledá modrou zem.
0: To jsou české písničky, které máte rádi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha z počátku dne ještě polojasná, odpoledne většinou oblačná, teploty přes den 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě o 2 stupni více, tedy do 23. Toliko počasí, míříme na silnice.
4: Za volantem s Českým Blaníkem.
5: Na trase ze Vsetína na Valašské Meziříčí za Jablunkou se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením. Na dálnici D4 na 34. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané auto. Dejte pozor. A na kolonu se připravte v Brně na dálnici D1 před sjezdem na D2 směrem od Vyškova. Aktuálně tady naberete zpoždění kolem 10 minut.
0: Kdyby cokoliv, dopravní informace posílejte k nám. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici na čísle 720 83 63 07. Tak hezké ráno a řidičům šťastnou cestu.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: Zaparkovat se dá různě.
10: Jejde.
11: Nehledej volné místo v nákupním centru
10: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
11: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
10: Nakupuješ?
11: Myjeme.
10: A ty se vrátíš k autu jako novému.
11: Zaparkuj chytře.
10: Automyčka Express.
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. U regionálních vlaků začala platit letní změna jízdní řádu. Někde došlo jen k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení. Jde jde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. A podrobnosti má mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
14: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
13: Od července začne v Jihočeském kraji platit nový integrovaný dopravní systém iDeska. Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane soudce okresního soudu ve Vyškově Pavel Vrcha. Kárnou žalobu na něj podala tehdejší ministryně spravedlnosti Eva de Croix. Podle kárného návrhu soudce neoprávněně nahlížel do jiných spisů. Spojené státy a Irán dospěly k mírové dohodě o ukončení války. Americký prezident Trump dal pokyn otevřít Hormuz a ukončit blokádu. Uvedl také, že obnoví vojenské útoky na Irán, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu. Trump svůj příspěvek zveřejnil jen pár hodin před oslavou svých 80. narozenin v Bílém domě. Hokejisté Caroliny získali po 20 letech Stanley Cup. V šestém zápase porazili Vegas 3-0 a ovládli finálovou sérii 4-2 na zápasy. Carolina boje o Stanley Cup prolétla suverénním způsobem. V průběhu playoff prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Marti, je to opět tvoje.
0: Děkuju, krásné ráno přeji.
4: Rádio Český Blaník.
15: České písničky, které máte rádi.
0: Jo, to je on, mého srdce šampion. Rádio Český Blaník hraje česky a taky slovensky jen a jen pro vás, a to celých 24 hodin denně. Naladit nás můžete v DABu Plus na území České republiky anebo kdekoliv na světě www.radioblaník.cz. Modrázem, tak to je další česká písnička pro vás od Petra Reska.

0: Dobré ráno, hezké pondělí, pustili jste si Český Blaník, tak to je paráda, to jsme rádi.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Lahůdky a skupina Divokej byl nádherná písnička, za mě jedna z nejlepších a v každém případě teď tuhle chvíli čas na to, aby jsme se o ní něco dozvěděli. Tak pánové, jak to sní?
3: Tak Lahůdky byla písnička, musím říct, že musím hodně poděkovat Prochajdovi, protože když jsem jí přines na zkoušku, tak mi Prochajda říkal, jo, to je bezvadná, já jsem to samozřejmě tušil, že je bezvadná už. A je to Valčík a ten příběh jsem tam v podstatě vepisoval slovně, když jsem koukal na film Jáchym hoď ho do stroje, protože já jsem měl jenom to, že tam bude se zpívat oddělení lahůdek. A tak mi to evokovalo ten příběh Jáchym hoď ho do stroje, jak tam ta, on tam za ní chodí, že jo, Luděk Sobota. A pak je tam Máš oči jak trnky a to se mi stalo, že jsme byli s dcerkama někde a tam jsme nechávali auto a ten chlapík, co nám ho garážoval, tak říkal, ta vaše dcerka má oči jak trnky. Tak jsem si to hned zapsal a tak tam, takhle to vlastně vzniklo. Inspirovaný Jáchym hoď ho do stroje a pak co dům dal.
4: Ještě je to tak jako, že jak přesně, jak Vašek říkal, když jí přitáh poprý do zkušebny, tak je takový, že poznáš u těch pecek. Byla tak mám, že ti jako jdou ty zimomrauky. Takže jako to bylo, to jsem si poslechal, viděl jsem, jo, tohle to bude fungovat a my jsme teda, což Lahůdky jsou na poslední desce Bazilišek a my jsme zkoušeli různé písničky jako singly a Lahůdky prostě stejně vyšly, že jsou top.

0: Václav Neckář, Helena Vondráčková, Stín katedrál. A právě Helena Vondráčková bude 24. června slavit narozeniny. Česká zpěvačka, ale také herečka, je bývalou členkou skupiny Golden Kids a je potřeba dodat, že aktivní na hudební scéně od roku 1964. Napříč kariérou získala vysoké množství cen, tak například Zlatého slavíka v roce 1965, Zasloužilou umělkyni v roce 82, medaile za zásluhy prvního stupně v roce 2017 a cenu Thálie za celoživotní dílo v roce 2024. Mezi ty nejznámější a nejslavnější písničky určitě patří Lásko má já stůňu, Sladké mámení, Dlouhá noc, Přejdi Jordán, Pátá a tak dál a tak dál. Tak tolik o Heleně Vondráčkové, za chvíli si budeme hrát Anuka nebo skupinu Olympic, co všechno se tu může stát. A já vám přeji krásné ráno, protože i to ráno zmapujeme s naším meteorologem, kterého za chvíli oslovím. Je to meteorolog Vojtěch Umlauf z Českého hydrometeorologického ústavu. Teď popřeji hezké ráno a připomenu, že za pouhé 3 minuty už bude 7:30.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: XXL výprodej v online shop CZ.
6: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
8: Senkor.
9: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
10: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
11: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
10: Výstaviště Lysá nad Labem.
12: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
13: Ahoj lidi, máme tu další jílovské pivní slavnosti 19. a 20. června. Jako vždy bude 10 mini pivovarů z různých koutů naší země. Poteče minimálně 50 druhů piv. Hrát se bude celý pátek i celou sobotu a vystoupí kapely Vintage Wine, Echo, Stereobit Rock, Tom Tones, Honza Vitásek, Franta Kassel a Chorus. Vstupné na celou akci je zdarma a skákací hrad pro děti je taky zdarma. Tak koukejte 19. a 20. června přijít na pořádný pivko a vynikající jídlo. Více na www.jílovskepivnislavnosti.cz.
14: Zaparkovat se dá různě.
15: Jejde.
16: Nehledej volné místo v nákupním centru.
15: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
16: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
15: Nakupuješ?
16: Myjeme.
15: A ty se vrátíš k autu jako novému.
16: Zaparkuj chytře.
15: Automyčka Express.
17: Rádio Český Blaník.
18: České písničky, které máte rádi.

0: Česká hudební legenda, to byla skupina Olympic, přeji hezké ráno.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jaké, co se týče počasí, to ví určitě meteorolog Vojtěch Umlau. Vojtěchu, hezké ráno přeji, jak je v Česku?
2: Dobré ráno vám všem posluchačům. Aktuálně je ve středních a severovýchodních Čechách obloha až zatažená, jinak je oblačno až polojasno, srážky se nevyskytují. Teploty vzduchu klesly nejčastěji k 12 až 7 stupňům Celsia, nejchladněji bylo na šumavských lokalitách, kde na těch některých typických lokalitách i slabě mrzlo. Nejtepleji je v Praze Klementinu, a to 14 stupňů Celsia.
0: Dobře, co dnešek, jaký bude?
2: Čeká nás přes den kupovitá oblačnost, ale srážky v podobě přeháněk jen ojediněle, a to na severu a severovýchodě. K večeru budou ustávat a také se bude pozvolna vyjasňovat. Teploty vzduchu dnes vystoupají na 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 23. Tisíci metrech na horách bude kolem 11 stupňů, na Šumavě až 15 stupňů.
0: Co další dny tohoto týdne, jak to vypadá?
2: V úterý a ve středu očekáváme poměrně hodně oblačnosti, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpolední maxima budou kolem 22 nebo 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 stupňů. No a od čtvrtka už by mělo převažovat slunečné počasí, přeháňky nebo bouřky by se měly vyskytnout jen ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti, a to zejména na horách, a bude se den za dnem oteplovat až na tropické hodnoty. Ve čtvrtek by mělo být ještě kolem 29 stupňů Celsia, nejtepleji v Čechách tam až 31. Pátek už bude polhák do 600 metrů kolem 31 stupňů Celsia, tedy 29 až 33. O víkendu už 30 až 35 stupňů Celsia. Ale o víkendu to vypadá, že pak dorazí studená fronta, to znamená, místy se postupně vyskytnou přeháňky a bouřky.
0: Vojto, děkuju.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: Dobré ráno, pustili jste si rádio Český Blaník, za to velké díky a dál si budeme hrát české písničky, které máte rádi. Poetika, Půlnoc, Hana Zagorová, Drupy a Setkání, anebo Josef Laufer, taky už jsem ty boty zul. V každém případě tady u nás i jedna na vaše přání. WhatsApp Českého Blaníku k dispozici na čísle 720 83 63 07 se těšíme na vzkaz, jakou písničku bychom měli zahrát. A třeba i pro koho? Pro někoho na přání? Jasná věc. V tuhle chvíli tedy zmáčkněte mikrofon na svém WhatsAppu, na svém telefonu, namluvte zkaz a posílejte to k nám okamžitě teď v tuhle chvíli, ať písničku pěkně připravím a v 8 hodin a 10 minut vám udělám radost. Já přeji krásné ráno, je pondělí 15. června a vy jste s námi. Děkujeme.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
3: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
4: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
3: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
9: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
10: Rošty.cz. Poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz. Drží vás, když spíte.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším, Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
15: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
16: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
17: Český Blaník. Český Blaník.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Je to 8. hodina, přeji krásné dobré ráno. Posloucháte Český Blaník a za chvíli to bude třeba s Daliborem Jandou. Nabídnu Lucii Vondráčkovou.
1: Mám strach, že se nic nevyrovná nápadu.
0: A bude tu i Jelen a Někde kolem.
2: Jestli si ještě někde kolem, prosím, vrát se, ať ti můžu s Bohem dát.
0: Jedna krásnější než druhá, ano, jsme Český Blaník Rádio, které hraje české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha dnešního rána, místy ještě polojasná, odpoledne většinou oblačná, teploty 17 až 21 stupňů. Přes den očekávejte místy přehánky a co se týče Moravy, tam by teploty mohly na jihu vystoupat až 23 stupňům a dál to bude ve znamení oteplování. Zítra 25 a ve středu až 27 stupňů Celsia.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
0: A kde máme dopravní problémy?
5: Na dálnici D1 na 42. kilometru směrem na Prahu se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte s kolonou. Na trase z Domažlic na Plzeň za sjezdem z dálnice D5 havarovalo osobní auto. Dejte pozor. A na trase z Teplic směrem na Ústí nad Labem za Chlumcem bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v obou směrech.
0: Kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích v České republice, dejte nám vědět. 720 83 63 07, to je číslo WhatsAppu Rádia Český Blaník. Já vám přeji dobré ráno, hezké pondělí.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Plachetnice z Čechy měla v pořádku všechny doklady. Včera se srazila u chorvatského Splitu s katamaránem, na kterém cestovalo kolem 120 lidí. Při tragédii zemřeli nejméně 3 Češi, protože po čtvrtém pátrali záchranáři. Další 4 čeští turisté byli lehce zraněni a byli převezeni do nemocnice. Pozůstalým vyjádřili soustrast chorvatský premiér Andrej Plenković i český premiér Andrej Babiš. Olomoucká univerzita Palackého obohacuje aplikaci Pokusnice.cz, určené hlavně učitelům chemie ze základních a středních škol. Kromě popisu chemických pokusů obsahuje taky evidenci chemikálií anebo kontrolu laboratorního vybavení. Radní hlavního města dnes projednají záměr upravit stanice lanové dráhy na Petřín. Díky tomu by se měla stát bezbariérovou. Řešit budou taky zavedení zvýhodněného jízdného v MHD pro osoby v nepříznivé sociální situaci. V Karviné starém městě začala po několika měsících příprav výstavba nové lávky přes řeku Olši. Sloužit bude pěším i cyklistům. Výstavbu ocelové lávky za 26 milionů zaplatí podle mluvčí magistrátu Moniky Dankové ministerstvo financí.
12: Nová lávka propojí ulice u řeky a Sovinecká a nabídne bezpečné spojení pro pěší i cyklisty. Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
11: Lávka by měla být hotová příští rok na jaře. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu opět Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, hezké ráno přeji.
4: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Dej mi ruku, dám ti svou, to je Iveta Bartošová, další krásná česká písnička. Tady na Českém Blaníku, hezké ráno, 4,5 minuty po 8 a s vámi je dál až do 9 Martin Císař.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože už od vás nikdy neodejdu.

0: Teď v tuhle chvíli máme přesně 8:45, posloucháte rádio Český Blaník.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ahoj, tady je Radka, prosím písničku do Elektra u Kulaťáku, něco od Pavla Nováka pro naší Bezva partu a také šéfovou Jiřinku, která zítra slaví 55. No tak písničku jsem připravil.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
0: Pavel Novák, Zůstaň lásko má, za chvíli taky Dalibor Janda nebo Karel Zich, Já ti zpívám. Vy si taky zpívejte s českým písně, s českou písničkou a s českým Blaníkem. České písničky, které máte rádi, ty jsou tady doma.

světlo dálek v očích máš, tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš, jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůně ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

na polštář, ať ti v pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád, jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší.

0: a ty si důvod. Dobrou noc.
1: Říkalo se mu český Elvis Presley, i když tohle Karel Zich neměl až tak úplně rád. On o sobě prostě říkal, já jsem Karel Zich a hotovo. Karel Zich a jeho vzpomínka v roce 2014 jsme měli tu šanci ho přivítat na našem koncertě a také se s ním zaspomínat, ano. Zaspomínat na jeho dětství, jak on vlastně přišel k tomu talentu a bylo to skutečně od přírody a nebo ho rodiče vedli k tomu, aby hrál na nějaký ten hudební nástroj. Tak jak to bylo?
2: Od malinka, protože jsem zpíval, doma byla muzika, i

0: zahrála většinou jenom vážná muzika, ale písničky mě zpívala babička a já jsem se potom u piana zpíval písničky Voskovce Wericha, pak už písničky byly Svět kolem semaforu začínajícího. To mě chytlo strašně moc a jedním ze zdrojů toho, co potom jsem taky rád zpíval, byla taková ta možnost poslouchat někdy velmi rušený, ale nicméně populární stanice v Luxemburg a Munich, kde bylo pro americký vojáky, byly vždycky takové relace a tam jsme vlastně poslouchali muziku, která byla potom muzikou naší generace, znamená rock and roll a později třeba country a rock.
1: To byla vzpomínka na Karla Zicha. Bohužel škoda, že odešel do toho hudebního nebe velice mlád. No nic, pojďme dál. Za chvíli Tereza Mašková, Marek Lambora, Náš příběh a taky slovenská skupina Elán. A my se podíváme na české, moravské a slezské počasí. Jaké bude dnes a také v tomto týdnu. Tak s námi zůstaňte.
2: Zaparkovat se dá různě.
3: Jejde.
2: Nehledej volné místo v nákupním centru
3: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
2: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
3: Nakupuješ?
2: Myjeme.
3: A ty se vrátíš k autu jako novému.
2: Zaparkuj chytře.
3: Automyčka Express.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
8: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
9: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
10: Získejte balíček výhod k novému vozu v Autokout Brandýs nad Labem.
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
12: Český Blaník.
13: Český Blaník.
12: Český Blaník.

0: Slovenská skupina Elán, za chvíli Michal Davita, Krásná Dominika nebo Lucie Vondráčková a Strach. Teď se podíváme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tady už je meteorolog Vojtěch Umlou. Vojtěchu, povězte nám, jaký dnešek bude.
2: Čeká nás přes den kupovitá oblačnost, ale srážky v podobě přeháněk jen ojediněle, a to na severu a severovýchodě. K večeru budou ustávat a také se bude pozvolna vyjasňovat. Teploty vzduchu dnes vystoupají na 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 23. V 1000 metrech na horách bude kolem 11 stupňů, na Šumavě až 15 stupňů.
0: Dobře, a co dne další, jak vypadá předpověď?
2: Který a ve středu očekáváme poměrně hodně oblačnosti, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpolední maxima budou kolem 22 nebo 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 stupňů. No a od čtvrtka už by mělo převažovat slunečné počasí, přeháňky nebo bouřky by se měly vyskytnout jen ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti, a to zejména na horách, a bude se den za dnem oteplovat až na tropické hodnoty. Ve čtvrtek by mělo být ještě kolem 29 stupňů Celsia, nejtepleji v Čechách, tam až 31. Pátek už bude polhák do 600 metrů kolem 31 stupňů Celsia, tedy 29 až 33, o víkendu už 30 až 35 stupňů Celsia. Ale o víkendu to vypadá, že pak dorazí studená fronta, to znamená, místy se postupně vyskytnou přeháňky a bouřky.
0: Tak Vojto, moc krát díky, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Teď už Lucie Vondráčková.

0: Michal David a písnička Krásná, Dominika, za chvíli Krištof Tomáš Klus a Cesta. Teď přeji krásné dobré ráno a míříme vlakem přímo do Hamburku a dokonce také až prý do dánské Kodaně. Podrobnosti nám prozradí mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
1: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků zkratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno nebo Pardubice prostřednictvím vlaku Railjet Hungária. Spoje na sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet.
0: Tak, další aktuální informace v našem vysílání, ale pozor, dál si budeme hrát české písničky, které máte rádi, to je jasná věc. A po deváté už Veronika Rážová. Já přeji krásný den, užijte si pondělí a když to bude s námi, budeme rádi.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Padá.
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá ty, hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Čtyři hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
13: Český Blaník.

0: Michálková, Svět je plnej bláznů a Český Blaník, ten je zase plnej českých písniček, které máte rádi. A ty vám budu hrát i mezi 9. a 10. Dáme si třeba Petra Spáleného.
1: Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskotéky.
0: Svět má ty chvíle rád, tak o tom bude zpívat Karel Gott.
1: Svět má ty chvíle rád, když slunce začne.
0: A Michal Hrůza zaspívá pro Emu.
1: Přišla z nenadání, probudila můj život trochu.
0: A taky dorazí Pepino Vaněk a přinese nám nějaký ten pěkný rekord.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak možná dnes, pokud jste ještě nevyrazili ven, při pohledu z okna si říkáte, jak pak bude, jestli sluníčko, a nebo přitom chladno, tak ono to bude tak půl na půl. Očekávejte, že dnes se teploty vyhoupnou maximálně k 21 stupni Celsia a bude oblačno, místy polojasno. Na severu a severovýchodě země pak ojediněle i přehánky. K večeru by ale srážky i oblačnosti měly ubývat. Tak já si myslím, že nás čeká krásný den, co říkáte. Za chviličku zprávy a po nich další české písničky.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
6: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
7: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
6: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.

0: dopoledne přeje Kuba Bělák. Po chladnějším začátku týdne se nám bude oteplovat. Pátek a víkend už pak budou tropické s teplotami nad 30 stupňů Celsia. O víkendu se navíc mohou objevit i tropické noci, během kterých teplota neklesne pod 20 stupňů. Výraznější déšť nebo přehánky čekáme zítra odpoledne a ve středu. Ústecká zoo slaví úspěch. Po 16 letech se tady narodilo mládě tuleně obecného. Následující dny budou ale pro něj kritické, jak vysvětluje tamní mluvčí Veronika Šranková.
1: V tomto období se vytváří vztah mezi matkou a mládětem a vzhledem k tomu, že se jedná o savce, tak se i startuje u samice laktace, která je nutná pro přežití mláděte. Aktuálně návštěvníky prosíme o ohleduplnost, zejména pak v okolí expozice tuleňů. Prostor je do odvolání uzavřen, přerušen je provoz zooláčku a zrušena jsou i komentovaná krmení tuleňů.
0: Ústecká zoo má aktuálně 3 tuleně, z toho je jeden samec. Unijní ministři zahraničí dnes budou jednat v Lucemburku. Budou řešit ruskou agresi proti Ukrajině, nejnovější vývoj na Blízkém východě i vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. S ministry se prostřednictvím videokonference spojí šéf ukrajinské diplomacie Sibiha. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu v neděli vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Teď už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Vaby Rivola, Miky Rivola a jejich kamarádi, tak těmi otevíráme další hodinu na Českém Blaníku.

0: Čech, to rekordman.
1: Na českém Vaníku nám dospíval a dohrál Michal Hruza písničku Pro Emu a teď pokračujeme dál s Pepínem Vaňkem. Z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit nám den co den přináší nějakou zajímavost a tentokrát to bude kočičí téma.
2: Máte rádi kočky? My v muzeu rekordů ano a evidujeme i nejstaršího britského modrého kocoura, kterému v době zápisu do České knihy rekordů bylo 18 let, 6 měsíců a 7 dní. Byl čiperný, zdravý a byl miláčkem celé rodiny. Tak my držíme palce, ať to stále ještě dlouho vydrží.
1: Mňau, no tak vidíte to. Děkujeme moc, Pepíno, za super rekord. Krásný a roztomilý a těšíme se na další. No a před námi už další české písničky, které máte rádi. Za chviličku Eva Farna a Miraj, Karel Černoch a nebo Karel Gott.
0: Co Čech, to rekordman. Na českém Blaníku.

0: Rádio Český Blaník.
1: Evropo, Evropo, už jsou to léta, řekli jsme s Bohem a slehla se zem. Tak už se nezlob a buď

Tak tohle je Eva Farná, Miraj a písnička Vzpomeneš si. Ovšem, Eva Farná má za sebou už 2 ze 3 velkých koncertů v Edenu. A já jsem teď před chvilkou četla poměrně rozsáhlou recenzi na tuhle show a musím říct, že jsem úplně šokovaná z toho, jaká sama superlativa tam jsou použita, protože Eva Farná zkrátka je profesionálka, je naše nejlepší zpěvačka a prý to, co předvedla v Edenu, bylo nezapomenutelné. Nakonec ti z vás, kteří se tam ještě zatím nedostali, ale půjdou v úterý, tak to uvidí na vlastní oči. No a ti z vás, kteří se tam nedostali ani nedostanou, tak si můžou poslechnout malou ukázku toho, jak tam Eva Farná zpívala. Tak jak slyšíte, celý Eden zpívá spolu s ní. Eva Farná v kratičkých šatičkách si to vykračuje po pódiu a všichni, doslova všichni šílí. Koukala jsem taky, že co se týče návštěvnosti, tak prý to byl mix starších, mladších, mužů i žen, zkrátka všichni mají Evu rádi a já si myslím, že si to právě zaslouží. Takže pokud vás čeká ještě úterní Eden, moc si to užijte, no a do té doby poslouchejte Český Blaník, protože tady se všechno dozví.

0: vyrazíte a taky si poslechnete další české písničky, které máte rádi.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
7: děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa,
11: Mirá,
12: Rybičky,
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů,
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa,
11: Harley,
12: Tomáš Klus,
11: Single X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
13: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
11: Tohle není jen festival,
12: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.pragueboats.cz.
15: Už ví.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: Otestuj Subaru Sedlčany.
18: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
17: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
0: Lyže?
19: Happy Sport.
0: Dětské kolo?
19: Happy Sport.
0: Půjčovna?
19: Happy Sport.
0: Servis?
19: Happy Sport.
0: Bazár?
19: Happy Sport.
0: Šťastné dítě?
4: Happy Sport.
0: Happy Sport?
19: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
8: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

0: Marika Kombitová, Neky Žbírka, nespálme to krásné v nás na Českém Blaníku. 9 hodin 4 a 40 minut k tomu. Dnes máme 15. června, strašně to letí. No a dnešek je mimo jiné také světovým dnem větru. Je to tak, své místo v kalendáři má voda, země a nebo taky čisté ovzduší. A tak vítr je také tím, co budeme dnes připomínat a co bychom taky měli vzpomínat jakožto dobrý obnovitelný zdroj k využívání energie. Zkrátka a dobře, i větrná energie je důležitá a vy máte během dnešního dne možnost nejenom se o tom něco dozvědět, ale také navštívit různé akce, které právě tuto záležitost, řekla bych, popularizují. No a pokud byste náhodou nevěděli, tak třeba meteorologové nebo klimatologové ten dnešek slaví snad úplně nejvíc. No takže pokud byste chtěli, můžete vyrazit také třeba k nějakému větrnému mlýnu anebo k větrné elektrárně, které mimo jiné najdete i u nás v České republice. Pojďme ale také připomenout, že dnešek je dnem, kdy slaví český skokan na lyžích Pavel Ploc neuvěřitelné 62. narozeniny. No a pojďme také říct, že Courtney Cox, americká filmová a televizní a velice oblíbená herečka, slaví úplně totéž, tedy 62. Takže pokud patříte třeba náhodou i mezi ty, kteří také slaví, koukám, že ještě slaví Neil Patrick Harris, tedy americký herec, kterého určitě znáte ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku, tomu je 53. No a pokud slavíte i vy, napište si třeba právě teď o písničku na přání. Sice to bude až za nějakou hodinku a kousek, ale jak se říká, kdo dřív přijde, tak ten bude mít dřív písničku na přání, takže pokud chcete, už teď můžete napsat na 720 836 307.
1: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
7: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
8: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
9: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
8: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
9: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
8: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
9: Maxi dotace.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
10: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
11: A jak to děláte?
10: Jednoduše, jsme Siegel.
12: www.siegel.cz.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
16: Vinetu!
17: Druhý díl.
15: díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
17: Tak já jdu, miláčku.
18: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
17: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
18: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
17: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
18: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
19: Český Blaník.
20: To je Blaníček.

0: Tak to byla Lucie Bílá, která má ráda život a je to na ní vidět, alespoň já si myslím, a taky co ukázala na Konopišti. Bylo jasné, že má nejenom ráda život, ale taky svoje fanoušky. No a pokud vy máte rádi české písničky, tak jste tady správně, protože i v další hodině si jich dáme pěknou řádku. Třeba jednu od Opět a Radeček.
1: Tak sorry, že mám rád hory.
0: Budou tu jejich hory. Taky tu bude Market.

0: A ještě předtím, než tu budou zprávy, pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dlouhodobější přehled počasí, ten vám prozradím v průběhu dopoledne, ale pojďme se podívat na to, jaké počasí nás čeká dnes. Bude příjemně. Očekávejte, že teploměr ukáže 17 až 21 stupňů. Jak už bývá zvykem, na jižní Moravě bude tepleji až 23 a na horách zase chladněji, kolem 11. Většinou by mělo být oblačno, polojasno a místy, hlavně na severu a severovýchodě, i přehánky. Takže deštník pro všechny případy radši mějte sebou. 10 až 6 stupňů Celsia, tak to jsou potom noční teploty. Už za chviličku tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
3: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe ji proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival Brunch pro skvělý víkend. Parzival Restaurant.cz.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. OSVČ čekají od července změny. Týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
8: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5 720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu.
7: Informace týkající se změn v placení nebo vrácení části plateb OSVČ podají příslušné finanční úřady. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Babiše měli dnes taky rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Pákistánský premiér oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Oficiální podpis se má uskutečnit v pátek ve Švýcarsku. Dosažení dohody s Íránem vzápětí potvrdil i americký prezident Donald Trump. Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. V šestém zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina boji o Stanley Cup prolétla suverénním způsobem. V průběhu playoff prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Ladíte Český Blaník, 5 minut po 10. hodině, s vámi Veronika Rážová. Za chvilku tu bude náš kolega Radek, ale teď už Petr Kolář.

0: Lenka Filipová a její Entertainer. Zrovna dnes jsem kdesi četla, že její dcera Leny říkala, že pomoci uzdravit se Lence povedlo hlavně díky lásce k hudbě. A tak není divu, že taky vydala single Norský dřevo a stejně tak, že koncertuje. Koukám, že nejbližší možnost, kde Lenku Filipovou můžete vidět, je na koncertě v Kutné Hoře, který se odehraje už 17. června. Ale teď pojďme se odklonit od českých písniček a věnujme se chvilku fotbalu. Česká cesta mundial. Náš kolega Radek je totiž specialistou na sportovní odvětví, včetně fotbalu, a tak nám prozradí, co ti naši.
1: Hezký den. Naši fotbalisté pokračují přípravě na čtvrteční klíčovou bitvu turnaje s Jihoafrickou republikou. Sobotní volný den si však na šampionátu zpestřili návštěvou Rodea, na které byli pozváni místní samosprávou Stockyards. Na hlavu si přitom nasadili typické texaské klobouky a sledovali něco, co se jim v našich končinách rozhodně jen tak nenaskytne. Už v neděli však i za bouřky a hustého deště opět trénovali poblíž Dallasu v Mansfieldu, kde mají svou základnu. Zatímco v Guadalajare se potýkali s vysokou nadmořskou výškou, v Texasu na ně může čekat spíše vlhko a také obrovské vedro, což pro řadu fotbalistů představuje údajně ještě větší překážku. Zápas začne tento čtvrtek od 18 hodin. Český tým tak před startem s Jihoafričany řeší i to, jak více zapojit do hry svoji hlavní ofenzivní hvězdu, útočníka Patrika Šika. Ten si proti Koreji prakticky nezahrál. Balonu se dotkl 11krát, což bylo suverénně nejméně v základní sestavy, a předvedl pouze 3 přesné přihrávky. Nejlepší střelec současného výběru se tak musí dostat do hry více, jinak Čechům hrozí brzký konec ve skupině. Velký zápas odehrálo v neděli na světovém šampionátu Curaçao. Malinký ostrůvek v jižní části Karibského moře, který je rozlohou zhruba 2x menší než Praha, vyzval pod vedením velezkušeného kouče Dicka Advokáta favorizované Němce. Dokonce proti ním v průběhu utkání dokázal i vyrovnat na 1-1. Nakonec ale opouštěl scénu za aplauzu tribun po porážce 1-7. Tolik fotbalový speciál, loučí se Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme moc, budeme se těšit na příště, máš neskutečný přehled a my díky tobě taky. Česká cesta mundialem. Na českém blaníku.

0: dáma českého soulu, šansonu a popu, Marie Rotrová a její Markétka. Pokud byste chtěli Marie Rotrovou slyšet a vidět naživo, tak máte tolik příležitostí, opravdu tolik, třeba 19. června v Humpolci, 22. v Českých Budějovicích, 26. ve Strakonicích, no potom navštíví i Slovensko, ale vrátí se zase do Čech a v srpnu si můžete užít třeba Znojmo, Říčany, Litomyšl, Zlín a nebo Hradec Králové. U nás na Českém Blaníku si ale můžete užívat i další české interprety, tu a tam i slovenské. Za chviličku si dáme Janu Kratochvílovou, kapelu Krištof, Jelena Jiřího Pavlicu a Hradišťan a taky Petra Nováka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
8: Atención, señoras y señores!
9: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
8: La Tropical!
9: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
8: Yeso!
9: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
8: Awarashar!
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
13: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
14: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na Šumava žije CZ.
15: Nápady, tipy, inspirace.
16: Šumava žije!
15: Šumava žije CZ.
17: Randíte?
18: A tohle znáte?
17: Bylo to fajn, ozvu se.
18: Sestěhujem se hned?
17: Zapomněl jsem peněženku.
18: Uděláme si selfiečko?
17: Promiň, volá manželka.
18: Mrkneme do pařížský.
17: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
19: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
20: Elite Date, seznamka pro vztah.
21: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
20: Elitedate.cz.
22: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
23: Rádio Český Blaník.

0: Jana Kratochvílová tvou spásou, já chci být na Českém Blaníku krátce po 11:15 a já už vám dávám tu možnost nechat si zahrát písničku na přání. Brzy tu bude, zhruba za nějakou půl hodinku necelou a vy si o ní můžete napsat na 720 83 63 07. Takže vemte do ruky telefon, vyťukejte číslo 720 83 63 07 a napište mi, jakou budeme hrát, pro koho budeme hrát. Pokud máte něco dalšího na srdci, klidně to k tomu připojte. No a pokud rádi povídáte, tak mi můžete nahrát i hlasovou zprávu a to pomocí WhatsAppové aplikace. Tak nechám na vás, kterou variantu vyberete, ale moc se těším na váš výběr písničky i na vaše vzkazy. Do té doby další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Třeba Činasky a Tabáček.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
6: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
10: Už 20. června ve Velké Úbě.
9: Pec pod Sněžkou CZ.
11: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
12: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
13: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
12: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
14: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
15: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
14: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
15: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
17: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
18: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
19: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
14: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
2: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

0: A já vám můžu slíbit, že fajnová bude i ta další hodina, kterou naplníme českými písničkami, které máte rádi. Tak já doufám, že zůstanete na našich vlnách, tedy na vlnách Českého Blaníku, a spolu se mnou si užijete třeba Karla Gotta.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Já ti hned duší, jak...
0: Lady Carnival, taky sladké mámení Heleny Vondráčkové tu bude.
2: Sladké.
0: Těšit se můžete i na Superstar 2009.

0: 2009, taky vám to přijde tak nedávno? Mně rozhodně ano. Za chviličku zprávy a ještě předtím počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes naměříme až 21 stupňů Celsia. Očekávejte ale, že většinou bude oblačno až polojasno. Ojediněle se mohou vyskytnout i přehánky, a to především na severu a severovýchodě země. Na horách bude chladno, 11 stupňů, oproti tomu na jižní Moravě zase tepleji, až 23. V noci se nám pak ochladí na 10 až 6 stupňů Celsia. A od zítřka už polezou teploty nahoru. Meteorologové nakonec slibují od středy už skoro tropická vedra. V úterý ale bude jen 19 až 24.
2: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
3: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
4: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
5: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Zavádění vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost provozu na tratích transevropské železniční sítě. Ostatní přínosy ale naplněny nebyly a ke zrychlení provozu a vyšší kapacitě tratí to zatím nevedlo. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že zvýšení bezpečnosti cestujících bylo hlavním cílem zavádění ETCS. Léčba každého Čecha za rok 2024 vyšla v průměru na 64 tisíc korun. Celkové výdaje na zdravotnictví dosáhly téměř 700 miliard. Kam putovala největší část peněz zdravotních pojišťoven, ví Romana Lojková z Českého statistického úřadu.
10: Největší objem finančních prostředků vydali v roce 2024 zdravotní pojišťovny na léčbu zhoubných novotvarů. Poprvé tak výdaje na léčbu onkologicky nemocných pacientů převýšily výdaje na léčbu nemocí oběhové soustavy.
9: Zdravotní pojišťovny tak uhradily bezmála 3/4 všech výdajů. Ceny ropy padají, klesly na nejnižší úroveň od března po oznámení, že USA a Irán v pátek podepíšou memorandum o mírové dohodě. Kontrakty na nákup severomořské ropy Brent zlevnily na necelých 84 dolarů za barel. Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, zda se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné dopoledne vám přeje i Veronika Rážová, 4 minuty po 11. hodině. To je aktuální čas, za chviličku Karel Gott, Petr Muk. A ještě předtím Hanka Zagorová, mimořádná linka Praha-Tokio. A taky se můžete těšit na písničku na přání. O tu si píšete na 720 83 63 07.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Každý den vám přinášíme písničku na přání, a to hned několikrát denně. Tedy je to chvíle, kdy vy volíte to, co si tady budeme hrát, a kdy vám plníme vaše písničková přání. A to buď pomocí klasické SMSky na číslo 720 836307, a nebo pomocí hlasové zprávy přes WhatsApp. Nechávám to vždycky na vás. Tentokrát to padlo na textovou zprávu, kterou nám napsala Helča. Ta píše: dobrý den, zdravíme Český Blaník a prosíme, zahrajte mě, mé sestře Věrce a také naší kamarádce Ivče písničku od Ivety Bartošové a Petra Setešiho Červenám. Jen tak pro radost, máme ji rádi. No tak já určitě vaše přání ráda splním. Tady jsou Iveta Bartošová a Petr Setéši a dámy, všechny vás moc zdravím.
1: Písnička na přání
0: na Českém Blaníku.

0: stala slavnou hlavně díky kultovní české komedii S tebou mě baví svět z roku 1982. Tak to byla píseň Sladké mámení, kterou složil skladatel Václav Zahradník a text k ní napsal Vladimír Poštulka a zpíval jí kdo jiný než naše drahá Helena Vondráčková. Před námi už jsou další české písničky, tedy další čeští interpreti a interpretky, ale i trocha té slovenštiny zazní, a to v podání Kristýny. Dáme si i kapelu Lucie s Lenkou Dusilovou, Arnošta Pátka anebo Superstar 2009.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, Jílové u Prahy, schodiště

0: všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jk+.cz Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
3: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
10: Ekokom. Existuje branč. A pak existuje Parzival branč. Michelinský šéfkuchař Galben Moše povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket. Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Rádio Český Blaník.
13: České písničky, které máte rádi.

0: keď budeš stáť s inou pri oltári. Tak to byla Kristýna pri oltári na Českém Blaníku, 11 hodin a 640 minut. Tak dnes už víme, jak je a taky jak bude. Do 21 stupňů na jižní Moravě do 23. Zítra potom můžete se těšit z počátku dne na jasnou až skoro jasnou oblohu, ale dopoledne už začne přibývat oblačnosti a tu a tam se objeví přehánky, i když maxima dosáhnou až 24 stupňů. No a pozor, pak to začne stoupat. Ve středu bude oblačno až zataženo, místy bude pršet a teploty do 26. A potom čtvrtek, to už budou tropy. Očekávejte polojasnou oblohu a odpoledne lokální přehánky, teploty 25 až 30 stupňů a noční teploty mezi 14 až 10. Víkend, tak to bude taky tropické, protože očekávejte v pátek sluníčko, většinou tedy jasnou až skoro jasnou oblohu a denní maxima 33 stupňů, sobota 35 a neděle 32. Takže užívejme si toho, jak je dnes, že je poměrně chladno, protože pokud jste na tom podobně jako já a nemusíte příliš velké pařáky, tak opravdu konec týdne bude v jejich duchu, tedy bude nám horko a pokud už teď můžete přemítat o tom, kam vyrazit na vodu nebo k bazénu, tak určitě už to udělejte, protože já si myslím, že to se nám bude rozhodně hodit. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi, třeba jedna od Jirky Korna.
1: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
6: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
7: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
6: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
10: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
14: Jsme Český Blaník.
15: A
14: najdete nás i na síti všech sítí.
15: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
14: To vše na Facebooku a Instagramu Českého blaníku. Český blaník.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve mně.

0: Tak to byla kapela Buty nad stádem koní na Českém Blaníku. Poledne je tu a my se podíváme, co nás čeká po něm. Tak třeba Slunce v duši, tedy písnička od skupiny Nightwork.
1: V mostě jedu a v záři velko města má gesta, mají styl. Všechno sledu, všít malo.
0: Taky se těšte na Marka Ztraceného.
1: Zastav mě, zastav mě, prosím tě, zastav mě.
0: A bude tu i Maruška Rotrová, Řeka lásky. No a teď pojďme na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní maxima budou kolem 21 stupňů na jižní Moravě až 23, na horách potom kolem 11. Očekávejte ale, že počínaje zítřkem už poleze rtuť teploměru nahoru, jak jsme si říkali před chvílí. Zítra se dočkáme až 24 stupňů. Už za chvilku tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde jen k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Podrobnosti má mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
10: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
9: Tělo dosud pohřešované osoby našli chorvačtí potápěči v Plachetnici, která se v neděli potopila s českou posádkou po srážce s katamaránem u Splitu. Počet obětí lodního neštěstí tak vzrostl na 4. Na palubě Plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 skončili v nemocnici, jejich stav není vážný. Po chladnějším začátku týdne se nám bude oteplovat. Pátek a víkend už pak budou tropické s teplotami nad 30 stupňů Celsia. O víkendu se navíc mohou objevit i tropické noci, během kterých teplota neklesne pod 20 stupňů. Výraznější déšť nebo přehánky čekáme zítra odpoledne a ve středu. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po 3 výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v Jihlavě, Dánsku. Poslední turnaj základní části evropské ligy čeká české volejbalisty tento týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku pokračujeme v rytmu českých písniček. Stále je s vámi Veronika Rášová. Společně se už za chvíli vydáme do jednoho pěkného originálního muzea. Do té doby ale čekání naplníme českými písničkami. Za chvilku jedna od Petr Janů. Budou tu i Nightwork anebo Michal David. Tak hezký poslech.

0: Tak to byla Petra Janů. Koncert končí na Českém Blaníku, ale u nás začíná zase jedno zajímavé téma a tím je Muzeum cihel. Přesně tak, právě tam se teď vydáme. Tohle muzeum totiž v Česku otevřeli v Sulejovicích na Litoměřicku a ve sbírce tam mají neuvěřitelných 800 různých cihel. Pokud jste zvědaví, jakých a čím jsou ty cihly zvláštní, tak to už nám přiblíží starosta Sulejovic Jan Masopust.
1: Máme tady v současné době už zhruba 750 cihel, sbírka se nám stále rozšiřuje. Není to už dneska jen o těch starých kouscích, ale jsou to vlastně i kousky, které mají svou jedinečnou hodnotu, protože některé nápisy mají obrácená písmenka. A pak jsou tady cihly, které jsou mezi sběrateli velmi zajímavé a jsou to různé otisky zvěře. Když na cihly jak schly, tak vlastně ta domácí zvěř přes ně prošla a tím pádem je tam v nich ten otlaček, který potom se vypálil.
0: Tak to je krása, takže takovéhle originální cihly s puncem, bych řekla. Tak děkujeme moc, pokud se tam vydáte, tak přeju hezkou zábavu. No a my se vydáme dál rytmem českých písniček, které máte rádi. Za chviličku jedna od Marka Ztraceného. Bude tu i slovenština v podání Mekyho, Žbirky a Barbary a ještě předtím Valdemar Matuška do věží.

0: Zastav mě, tak to je Marek Ztracený. Tak jestli pak jste viděli naše video na sociálních sítích, jak jsme Marka Ztraceného dokázali zastavit. Určitě se podívejte, Český Blaník, takhle nás najdete jak na Instagramu, tak i na Facebooku. A nejenom, že pro vás připravujeme zábavná videa, tedy aspoň my si myslíme, že jsou zábavná, no ale stejně tak pro vás chystáme spoustu zajímavostí o těch interpretech, které tady u nás slyšíte, novinky anebo taky vzpomínky. Zkrátka a dobře, je tam toho spousta. Stojí to za kouknutí. Instagram, Facebook, tam jsme aktivní den co den. Tak se podívejte. Před námi už další české písničky, které máte rádi. Dáme si třeba Václava Neckáře, Marušku Rotrovou anebo kapelu Olympic.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz. Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června.

0: v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
1: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
8: Český Blaník.

0: Pavel Bobek má muže na konci světa a já mám muže ve studiu a tím je Michal Krusberský. Ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne i vám všem.
0: Krásné odpoledne i tobě. No tak Michale, já jsem ti říkala, že se mi stala taková věc a nestihla jsem ti to doříct, tak já to řeknu i posluchačům, protože
1: no,
0: já si myslím, že je důležité varovat.
1: Ano.
0: Jo, protože mně se dneska stala taková věc v průběhu vysílání, takže asi hodinu a půl zpátky, kdy mi přišla na mobil zpráva, klasická textová zpráva, která mě odkazovala na jakési stránky portálu dopravy, protože jsem prý udělala nějaký dopravní přestupek.
1: A udělala?
0: No tak já se snažím jezdit předpisově, ale samozřejmě i mistr Tesař se občas utne, takže jako věřila jsem tomu, že třeba jsem opravdu ten přestupek udělala, tak jsem se podívala na počítači, na tu stránku opatrně, radši tady na pracovním počítači, abych když tak zavirovala.
1: To bych neříkal nahlas, ale...
0: Počítač, ne, ale opravdu nic jsem nevyplňovala, jenom jsem se tam podívala. Zjistila jsem, že ta stránka nelze prokliknout, že nejenom, že teda ta SMSka přišla z divného e-mailu, jo,
1: ano, ano.
0: Ještě ke všemu z e-mailu, ale i ta stránka neměla úplně standardní chování a poukazovalo to na to, že jsem 3.6. překročila rychlost o 13 km v hodině. Takže jsem si říkala, že by mě zajímalo, kdy jsem tohle to spáchala.
1: Kde jsi byla 3.6?
0: Koukla jsem se, že 3.6. jsem vůbec nikam autem nejela.
1: No a je to jasný.
0: A tak jsem se podívala na portál dopravy, který jsem si vyhledala v Google a tam bylo všude napsáno pozor, pozor na podvodné SMSky. Taky milí posluchači, když si to rozkliknete, uvidíte to, že opravdu varují před podvodnými zprávami a dokonce jsou tam i nějaké příklady, takže pokud vám něco přišlo mailem, e-mailem nebo SMSkou, tak na to rozhodně nereagujte. Nerozklikávejte, neotevírejte a hlavně nevyplňujte platební údaje, k čemu už mě to samozřejmě vyzývalo. Ale to jsem už jako zpozornila. Takže opravdu je to teďka velký trend. Falešné pokuty. Dejte si na to pozor a hlavně šiřte to i mezi svými známými, protože pravdou je, že ta SMSka vypadá věrohodně, že pod tlakem člověk jedná třeba ne úplně rozumně. Můžete si říct, že nechcete platit penále, tak to radši rychle zaplatíte. No a průšvih může být na světě.
1: Jak je vidět, nevyhýbá se to nikomu ani tobě.
0: Ano, ano, ale tak naštěstí jsem se z toho poučila a doufám, že třeba tahle ta zkušenost někomu pomůže a někomu, kdo třeba obdržel podobnou SMSku, to otevře oči a nenaběhne si.
1: No, tak si ušetřila 500, tak můžeš jít utrácet. Hele.
0: Tak jo, tak já jdu na oběd. Takže já jdu na oběd, ty si užij vysílání a zítra se těším se naslyšenou
1: Ahoj.
0: Tady u nás na Českém Blaníku.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Xindle X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Tohle není jen festival.
10: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz
13: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
15: Získejte balíček výhod k novému vozu v Autokout Brandýs nad Labem.
16: Randíte?
17: A tohle znáte?
16: Bylo to fajn, ozvu se.
17: Sestěhujem se hned?
16: Zapomněl jsem peněženku.
17: Uděláme si selfiečko?
16: Promiň, volá manželka.
17: Mrkneme do Pařížský.
16: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
18: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: Elitedate.cz.
19: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
20: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
19: Výstaviště Lysá nad Labem.
21: Rádio Český Blaník.

0: Tak jsme si takhle po obědě střihli Valčíček na Českém Blaníku. Michal už je teď s vámi a Michal Tučný bude za chvíli taktéž.
1: Když si báječnou ženskou
0: poslechneme se i kapelu Jelen. A těšit se můžete i na Krištofy, tak pojď hledat břeh. Prostě další české písničky, které máte rádi i po 13. hodině.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
3: Ahoj lidi, máme tu další jilovské pivní slavnosti 19. a 20. června. Jako vždy bude 10 mini pivovarů z různých koutů naší země. Poteče minimálně 50 druhů piv. Hrát se bude celý pátek i celou sobotu a vystoupí kapely Vintage Wine, Echo, Stedelbit Rock, Tom Tones, Honza Vitásek, Franta Kassel a Chorus. Vstupné na celou akci je zdarma a skákací hrad pro dítě je taky zdarma. Tak koukejte 19. a 20. června přijít na pořádný pivko a vynikající jídlo. Více na www.jilovskepivnislavnosti.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pojďme mrknout, jak to bude vypadat zítra s počasím. V Čechách čekáme polojasno až oblačno. Postupně ale taky přijdou mraky a od západu místy déšť nebo přehánky. Na západě později výjimečně bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude spíše slunečno, čekáme jasno až polojasno. Během dne další přibývání mraků a občas slabá přehánka. Teploty 19 až 24 v průměru, na jižní Moravě ovšem až 26 a na horách kolem 16. Tolik počasí na zítra. Dnešní úterní den a teď další zprávy s Kubou Bělakem.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Premiér Babiš vítá dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války s opatrností. K jejímu podpisu podle něj zbývá ještě cesta. Doufá, že podmínky budou dodrženy a konflikt definitivně skončí. Dojednání dohody oznámili USA a Írán. V noci na dnešek podepsat ji mají v pátek. Jihočeská města změní čísla linek MHD. Důvodem je přechod na integrovaný dopravní systém. Každé číslo se v něm může objevit jen jednou. Detaily přidává jednatel společnosti koordinující krajskou dopravu JIKORT Jiří Kavka.
8: Dochází k přečíslování všech autobusových linek v Jihočeském kraji, včetně linek MHD. Linky MHD, které jsou v Jihočeském kraji v 11 místech, budou mít čísla od 1 až do 100 a linky veřejné dopravy budou mít čísla od 100 do 999.
7: Integrovaný dopravní systém začne v kraji platit od července. Notářský soupis pozůstalosti lze nahradit společným prohlášením dědiců jen tehdy, pokud všichni souhlasí. Tento jednodušší a levnější postup nepřipadá v úvahu, pokud se některý z dědiců k prohlášení nepřipojí. Plyne to z nového rozhodnutí Nejvyššího soudu. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu v neděli vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Teď už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, 4 minutky po 13. už je vaším společníkem Michal Krosberský. Doufám, že jste si víkend aspoň trošičku užili a my už pokračujeme a hrajeme ty skvělé písničky, které máte rádi. České, jak jinak, tady je Michal Prokop.
9: Má vlasy dlouhý do půl pasu,

0: Gdzie Okarlów most? Gdzie Okarlów most? Gdzie Okarlów most? Gdzie Okarlów most?
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

0: Michal Tučný a jeho báječná ženská, 16 minut po 13. na Českém Blaníku. A prosím vás, teď jedna důležitá zpráva pro všechny řidiče a řidičky. Do konce roku propadne víc než 360 tisíc řidičáků. No, tak o výměnu můžete zažádat dokonce i elektronicky, bez front, a to přes portál dopravy, jak říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
1: Elektronické podání žádosti plně využívá propojenost registru, je rychlé, bezpečnější a levnější. Ministerstvo dopravy eviduje v celé České republice k začátku června přes 360 tisíc řidičských průkazů, kterým do konce roku skončí platnost.
0: No, tak se raději podívejte na ten svůj řidičák a když už u toho budete, zkontrolujte si raději i občanku, ať jste v klidu a můžete třeba vyrazit na dovolenou. My taky vyrážíme do oblak s kapelou Jelen, no a za chvíli už bude Jana Robová anebo Arakain. Michal je s vámi, tak přeju pohodové pondělní odpoledne.

0: Slečna závist, Arakain, Aleš Brichta, 3:03. Přátelé, co nás čeká za malý okamžik? Rozhodně české písničky, které máte rádi. Bude Marta Athena Elefteriadu. A taky nás proberou kabáti. A pokud jste po obědě poněkud unavení a ani kabáti nezabírají, tak rozhodně to bude chtít další kafe. Michale, s vámi přeju krásné odpoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Trubky troubí, vstávat se má.
4: Jenže my máme postel z Rošty.cz a z té se fakt nevstává.
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
5: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
7: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
8: A jak to děláte?
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.siegel.cz.

0: tararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Jde na vás jaro? Na nás taky.
4: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Kapela Elan, která to zabalila, co se týče vystupování na pódiích, a chtějí si zase trošičku teďka odpočinout. My jsme si dali Van Gogovo ucho od Elánu ve 13.46 a přátelé, teď to bude taky tak trošku o lásce. Mám tady jeden příběh jak z Červené knihovny. Před 35 lety jistý Steve dal výpověď v práci. Odstěhoval se k Lochneskému jezeru, dalo by se říct, nebo k jezeru Lochnes, protože tam tu Lochnesku opravdu chtěl objevit a chtěl se tomu jako maximálně věnovat. No, tak bylo to před 35 lety. Do dneška tu Lochnesku teda jako nenašel, ale za to tam našel svoji manželku. A to mi přijde jako pozitivní konec, že tam vyrazíte úplně kvůli něčemu jinému a něco jiného taky získáte. Tak abyste třeba ten pondělek nebrali jenom tak negativně, třeba se ukáže i něco pozitivního, co vás dneska ještě potěší. A pokud nic, tak pořád tady jsou české písničky. A za chvíli Helena Vondráčková a taky Honza Kalousek.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz. Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
3: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
4: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
3: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. Svozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
10: Podívej se mi do očí.
11: Radio

0: na čase být.
1: Ano, teď je na čase představit si další písničky v příští hodince. Lenka Filipová bude Za všechno může čas.
0: Za všechno může čas.
1: Taky se můžete těšit na Věrku Martinovou. A bude to vesměs taková dámská jízda, protože bude i Hanka Zagorová.
0: Je naprosto nezbytné, aby nebylo...
1: Ano, a další české písničky, které máte rádi hned po 14. hodině.
2: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
6: A také v digitální síti DAB.
5: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
6: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
5: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
1: Tak jak to bude vypadat zítra? V Čechách čekáme polojasno až oblačno. Postupně se zatáhne a přijdou dešťové přehánky, na západě později i bouřky. Za to na Moravě a ve Slezsku bude ještě jasno až polojasno se sluníčkem. Až později odpoledne a večer máme čekat přehánky a slabý déšť. Teploty 19 až 24 stupňů. Na jižní Moravě bude tepleji, tam naměříme až 26 a na horách kolem 16. Teď ještě jedny zprávy, které jsou v režii Kuby Bělaka.
7: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Zatím není jisté, zda slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory začnou platit od ledna 2027. Řekl to ministr dopravy Bednárek. Podle něj bude záležet na tom, zda ministerstvo dopravy získá dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Policie varuje před chybami při cestování s dětmi. Lidé často používají nevyhovující autosedačky. Děti připoutávají nesprávně a v některých případech je nepřipoutávají vůbec. Tým silniční bezpečnosti proto představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně, která má v této oblasti vzdělávat, jak říká z týmu Markéta Novotná.
8: Její vlastně snahou je naučit aktuální anebo i budoucí rodiče či prarodiče, jak správně své děti usazovat a poutat do dětských autosedaček. Protože v terénu se vlastně denně setkáváme s tím, že některé děti splňují tu legislativní povinnost, kdy autosedačku pod sebou mají a připoutané jsou, ale jsou připoutané nesprávně a tudíž i neefektivně.
7: Více informací najdete na webu Cestujte s dětmi bezpečně.cz. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Oznámil to dnes podle zahraničních agentur premiér Starmer. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, zda se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
1: Ano, my pokračujeme dál, za chvíli zajímavý vstup, ale teď Zdeňka Lorencová, Petr Spálený a Lenka Filipová. To je můj nejbližší výběr. Michal vás zdraví.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kde...

0: Petr Spálený, Plakalo Baby, 14 minut po 14. A my se teď podíváme na naše webové stránky radioblaník.cz. Tam si totiž můžete poslechnout další díl podcastu nazvaného Čísla Česka. Kolega Daniel Rumpík si v něm povídá s Honzou Buriancem z agentury Stenmark a tentokrát si povídají o probíhajícím mistrovství světa ve fotbale. A je tam řeč také o tom, jak moc věříme těm našim proti Mexiku a proti Jihoafrické republice.
1: Tam už jsme malinko skeptičtější, polovina říká, jako, že bychom měli vyhrát, ale objevují se tam už skeptičtější hlasy na remízu nebo dokonce prohru. A třetí utkání s domácím Mexikem, který bude určitě velký svátek fotbalu a lec, kteří fanoušci si na to jistě i přistanou. Většina Čechů se spíše přiklání k tomu, že ačkoliv to bude krásné utkání, tak spíše tam bude ta prohra.
0: No, uvidíme. Každopádně celé tohle povídání si můžete poslechnout a nebo ho rovnou vidět. Buď na těch našich webových stránkách, jak už jsem se zmínil, radioblaník.cz, nebo také na našem YouTubeovém kanále. Tak koukněte a my vám mezi tím budeme hrát další hezké české písničky. Slza za chvíli, No Name také budou ze Slovenska, ale nejdřív Věrka Martinová, dál jen vejdi. Michale, s vámi i teď přeju pohodu a dobrou náladu. Přichází.

0: pánové z kapely Slza, teda nezapomenou, doufám, na své další koncerty, protože jezdí o 106. Už v pátek je můžete slyšet naživo v Bruntále a hned den poté, čili v sobotu, budou v Kadani a také ve Vimperku. Tolik kapela Slza a u nás na Českém Blaníku už za chvíli Karel Gott a Marcela Holanová. Dáme si klasiku Čau lásko a bude třeba i slibovaná Hanka Zagorová anebo kapela Olympic.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Rodinný dům v Bohumíně na Karvinsku za 2 640 000, pozemek k bydlení v Bohumíně za 1 790 000, byt 3+1 v Mladé Boleslavi za 6,5 milionu, rodinný dům v Přelýšově na Královéhradecku za 8 299 000 a byt 3+1 Praha Strašnice za 8 900 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
6: Mira,
4: Rybičky,
6: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
6: Harley,
4: Tomáš Klus,
6: Single X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
10: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
11: Český Blaník.
12: To je Blaníček.

0: Tak dynamitem nám to tady pěkně odpálila kapela Olympic a my si dáme další rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: Ovšem v minulých dílech jsme tady hodně měli rekordů z pejsky, tak teď to změníme a máme tady něco pro milovníky koček.
2: Máte rádi kočky? My v Muzeu rekordů ano. A evidujeme i nejstaršího britského modrého kocoura, kterému v době zápisu do České knihy rekordů bylo 18 let, 6 měsíců a 7 dní. Byl čiperný, zdravý a byl miláčkem celé rodiny. Tak my držíme palce, ať to stále ještě dlouho vydrží.
0: No přesně tak, říká Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit a na zítřejší den už pomalečku chystá další zajímavý rekord.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
6: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
10: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
11: Už 20. června ve Velké Úpě.
10: Pec pod Sněžkou CZ.
12: Trofy voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
14: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
15: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
16: Plánujete dovolenou vaším dýzlovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
1: Radio Český Blaník.
17: To je i David Koller.

0: Pracovní týden teprve odstartoval, máme pondělí 15. června, ale vy možná už myslíte na ten pátek a já se vám vůbec nedivím. Tak tohle byla speciální modlitba za pátek od Marka Ztraceného. A za chvíli si dáme Sametovou a Žlutého psa. Taky bude Iveta Bartošová a Bílý kámen. A ještě Michal David. Na českém blaníku další české písničky, které máte rádi.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Českém Blaníku.
1: Jak to s počasím bude vypadat zítra? V Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo. A od západu také dešťové přehánky, výjimečně i bouřky. Za to na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku se sluníčkem jasná či polojasná obloha, až během dne a k večeru i tam dorazí přehánky nebo slabý déšť. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě tam bude jako vždy tepleji až 26 a na horách kolem 16. A co se dál děje doma i ve světě, to už teď sleduje Kristýna Ševčíková.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Vláda schválila zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Financování veřejnoprávních médií bude hrazeno ze státního rozpočtu. Česká televize má v příštím roce získat 5,74 miliardy korun. Pokračuje ministr kultury Otto Klempíř.
4: Nový zákon stanovuje jasnou roční částku, kterou Český rozhlas a Česká televize obdrží ze státního rozpočtu a zároveň obsahuje jednoznačný valorizační vzorec, který automaticky dorovnává financování v případě, že kumulovaná inflace přesáhne 10%.
3: Obě média se již dříve vyjádřila, že škrty v jejich rozpočtech budou znamenat omezení tvorby a propuštění. Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů, zejména vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za úkony, které byly hrazené z veřejného pojištění. Muž se přiznal a přijal tak 2milionový peněžitý trest a 2letou podmínku. V Ústeckém kraji pojedou od prosince na hlavních tratích nové vlaky. Dva nasadí kraj na trati mezi Děčínem a Kadaní už od 1. července. Moderní elektrické soupravy nahradí starší vlaky. Nové nízkopodlažní jednotky budou mít například klimatizaci nebo moderní informační systém. Útočník David Pastrňák z Bostonu jde nahoru. Posunul se v historické tabulce nahrávačů po letošním playoff NHL mezi českými hokejisty na 4. místo. O to se dělí s Ondřejem Palátem. Kanonýr Bruins má z 96 zápasů 52 asistencí. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Ano, za chvíli také 3 ve 3 a mám jeden kuriozní příběh z dovolené, ale teď Žlutý pes a Sametová. Michali s vámi, tak hezké odpoledne všem.
5: Vzpomínám, když tehda před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: vašich uší teď zamířil Petr Novák a jeho náhrobní kámen.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: Přátelé, venku je tak akorát, není tam žádné velké horko, takže ideální počasí na to, abyste po práci třeba vzali kola a vyrazili na nějakou projížďku. A my na kolech vyrážíme i teď vstříc dalším hudebním zážitkům. Dáme si 3 ve 3 a kola tady rozhodně budou. A nejdřív přijdou Plavci a jejich bicykl, pak Olga Lounová a cyklista a bude také Faraon a šlapací kolo. Takže šlápneme do pedálu a jdeme na to.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.
2: Já už co batole rád jezdil na kole za kouzlem přírodních krás. Jsem člověk z úrovní, ty pryze sportovní, co zvládne kopec i sráz.

ptáci mi zpívají ve vůni rozkvetlých lip. Den je tak slunečný, já myslím na slečny a hned je na světě líp.

0: Pátý kolo do třetice dnešních 3 ve 3. A pokud vyrážíte na kola, stejně jako náš posluchač Marek, kterého zdravíme, tak dobře dojeďte, užijte si tu vaši výjížďku. A my si za chvíli dáme mimo jiné třeba Michala Davida a písničku Je to blízko, která také zazněla na soundtracku k Disco příběhu. A je to neuvěřitelné, ale příští rok už oslaví právě Disco příběh 40 let od uvedení do kin. A právě u téhleté příležitosti se bude konat v plzeňském amfiteátru Lochotín také speciální koncert Michala Davida a bude se tam Disco příběh opět pod širým nebem promítat. A budou tam i herci a tvůrci tohoto legendárního filmu. Takže lístky se dají sehnat už teď, tak můžete klidně vyrazit a my si za chvíli kromě Michala Davida dáme i Ivetu Bartošovou anebo Petra Muka.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Jasom!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
10: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
9: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
11: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
10: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
12: Mat. Ten obchod mám rád.
13: Radio Český Blaník.

0: Krátké lásky a kapela Tým na Českém Blaníku a krátké lásky, takové ty prázdninové, nás možná teprve čekají, nebo vás, mě už teda ne. Každopádně já tady mám jednu informaci, která se dovolených taky týká. Přátelé, doufám, že nebudete dělat to, co jistý 60-letý muž, který přiletěl na ostrov Madeira. Nevím, jestli už jste tam byli, tam je to s tím startováním a přistáváním letadel docela jako šílené a drastické. Každopádně tenhle pán už měl podovolené, měl odletět, letadlo startovalo v 6 hodin, jenže on trošku asi zaspal a nestíhal se odbavit a tak se bál, že by mu to letadlo odletělo. Tak co myslíte, že udělal? Normálně přeskočil ten plot, co je kolem letiště, a po runwayi utíkal k tomu svému letadlu, aby ho jako stihnul. Tak dopadlo to tak, jak to dopadnout muselo. Samozřejmě, že ho chytili ještě předtím, než do toho letadla nastoupil, a pak musel policii ledacos vysvětlovat, že není žádný útočník, žádný terorista, jenom nestíhá letadlo. Tak si ho takhle chtěl stopnout. No, blázínek, teď ho čeká určitě minimálně tučná pokuta, takže tohle raději na dovolených nedělejte. My vám dál pouštíme české písničky, které máte rádi, a do zpráv stihneme třeba i kapelu Krištofa nebo Terezu Kendlovou.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.pragboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Slibuju, že nebudu pít.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Xindl X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival,
6: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Lyže?
14: Happy Sport.
13: Dětské kolo?
14: Happy Sport.
13: Půjčovna?
14: Happy Sport.
13: Servis?
14: Happy Sport.
13: Bazár?
14: Happy Sport.
13: Šťastné dítě?
15: Happy Sport.
13: Happy Sport?
14: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
15: Happy Sport.
16: Radio Český Blaník.

0: ukázka rodinné pohody. Sestra Solo. A chcete, no to je, no to je, a. Přítel můj mi řekl, kasu uděláme teď. Jášku do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.
1: A záhy ctěný soud, napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
0: Tak to...

0: Halo, platící diváci, jak vidím, sešlich je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte planí peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to. 1, 2.

0: Tomáš Klus a jeho pocity na závěr téhleté hodinky a doufám, že i ty další písničky vám přinesou jen samé pozitivní pocity. Turbo, chtěl jsem jít. Taky bude Láska Marie Rotrové. A ještě Anička K. Noc na zemi. A bude jich rozhodně víc. Po zprávách budeme pokračovat.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Existuje branč. A pak existuje Parzival branč. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket. Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
5: Housebrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak, dnešek už se moc nezmění, jak to s počasím bude vypadat zítra. V Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně se zatáhne a bude také pršet výjimečně od západu i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku sluníčko, čekáme jasno až polojasno a ty srážky tam přijdou až k večeru. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 a na horách kolem 16. No a co se dál děje, to ví Kristýna Ševčíková.
9: Zprávy na Českém Blaníku. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Lídři zemí V4 se mají setkat ve čtvrtek před summitem EU. Krátkou schůzku inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš. Řešit na ní mají společná témata, jako jsou energie, víceletý finanční rámec EU nebo systém emisních povolenek. Paliva mohou v Česku po dohodě USA s Íránem během pár dnů zlevnit až o 2 koruny na litr, domývají se analytici. Návrat k předválečným cenám v brzké době nečekají. Cesta k normálu může trvat i řadu měsíců. Záležet podle nich bude především na dalším vývoji situace na Blízkém východě a stavu tamní infrastruktury. Do zahraničí v posledním roce vycestovali téměř 2/3 lidí. Jen málo kdo si ale před cestou zjišťuje zdravotní rizika nebo využívá systém DROST. Co je potřeba nepodcenit, řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
10: Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
9: Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu v cizině objevily zhruba u 5% cestovatelů. Praha začne připravovat bezbariérové úpravy lanovky na Petřín. Schválili to dnes radní s tím, že odhad nákladů je 80 milionů korun. Samotné práce by mohly začít v roce 2028 a hotovo by mohlo být v roce 2030. Lanovka zůstane v provozu. Tolik zprávy. Krásné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a pokud už jste po práci, tak hybaj domů, odpočívat a užívat si trošku volná. My vám k tomu nabídneme písničku dne už za chvíli. A teď Turbo, chtěl jsem jít.

0: Jo, Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se tak někdo má.
0: A ta fůra slavnej příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír Erben.
1: Karel Havlíček Borovský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlád.
1: A také Karel Gott.
0: A dokonce i Chaplin byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jakže se jmenuje ten tvůj klub?
2: No, přece Kuba.

0: Tak tohle byla podsta všem Karlům, Standa Hložek, Petr Kotval, teď na Českém Blaníku.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: No a za chvíli už si budeme vychutnávat lahůdky divokého Bila. A páne jsme tady nedávno měli na rozhovor, a tak jsme se jich taky museli zeptat, jak ta písnička vlastně vznikla. Vašek Bláha a Roman Procházka nám to teď řeknou.
3: Tak lahůdky byla písnička, musím říct, že musím hodně poděkovat Prochajdovi, protože když jsem jí přines na zkoušku, tak mi Prochajda říkal, jo, to je bezvadná, já jsem to samozřejmě tušil, že je bezvadná už. A je to Valčík a ten příběh jsem tam v podstatě vepisoval slovně, když jsem koukal na film Jáchym hoďho do stroje, protože já jsem měl jenom to, že tam bude se zpívat oddělení lahůdek. A tak mi to evokovalo ten příběh Jáchym hoďho do stroje, jak tam ta, on tam za ní chodí, že jo, Luděk Sobota. A pak je tam Máš oči jak trnky a to se mi stalo, že jsme byli s dcerkama někde a tam jsme nechávali auto a ten chlapík, co nám ho garážoval, tak říkal, ta vaše dcerka má oči jak trnky. Tak jsem si to hned zapsal a tak tam, takhle to vlastně vzniklo. Inspirovaný Jáchym hoďho do stroje a pak co dům dal.
4: Ještě je to tak jako, že jak přesně, jak Vašek říkal, když jí přitáh poprý do zkušebny, tak je to takový, že poznáš u těch pecek, nebo tak mám, že ti jako jdou ty zimomrauky. Takže jako to bylo, to jsem si poslechal, viděl jsem, jo, tohle to bude fungovat a my jsme teda, což lahůdky jsou na poslední desce Bazilišek a my jsme zkoušeli různé písničky jako singly a lahůdky prostě stejně vyšly, že jsou top.
0: No vidíte, to mě vůbec nenapadlo. Jáchyme hoďo do stroje, inspirace pro lahůdky. Tak si je teď dáme.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Tolik Hanka Zagorová a před chvíli také Standa Hložek a Petr Kotfald, jak jsem říkal, taková podsta všem Karlům a písnička Karel. My si za chvíli taky dáme Karly, konkrétně Karla Kryla a Karla Gota. A když už jsme u těch jmen, tak dneska v kalendáři Karel teda není, ale je tam Vítek, takže pánové, všechno nejlepší také od nás. Doufám, že na vás aspoň někdo myslí, pokud snad ne, tak od nás rozhodně české písničky. Už za malý okamžik.
1: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Potisk, dárky, byla byl, CZ.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
15: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
16: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
17: Rádio Český Blaník.

0: Petra Koláře jsme si užili také na Konopišti, teď nám zpíval písničku Když láska krouží a my nebudeme kroužit kolem horké kaše a řekneme to rovnou, v příští hodince vám opět budeme hrát na přání. A tak pokud si chcete pro potěšení, pro zábavu, pro lepší náladu pustit nějakou písničku, abyste měli lepší pondělek, tak pojďte do toho. Klidně nám napište své vzkazy buď do SMSky, anebo je nahrajte přes hlasovku, přes WhatsApp, obojí posílejte, jak už určitě víte, na 720 836 3 07. V příští hodince vám zahrajeme podle vás. No ale za chvíli Petra Janů a Petr Janda a také bude Věra Špinarová. Jednoho dne se vrátíš.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
13: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vn do do, pěkně bavzen, zjišťuji o ní nějaký tělo kterým sínsí a jinhán káhal.
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
16: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
17: Ekokom. Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
19: Radio Český Blaník.

0: Činasky, slyším tvoje kroky a já už slyším ty další písničky, které si budeme pouštět od 17. hodiny a budou okurky Lucky Bílé. Taky si dáme jednu pohádkovou v podání Ivany Andrlové. A ještě Lucka Vondráčková sveze nás v šíleném kolotoči. A bude toho rozhodně víc na Českém blaníku, další české písničky, které máte rádi.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: přináší písničku na přání.
1: Hezké odpoledne do českého Blaníku. Michale, zahrajte pro mého bráchu Vítka, který má dneska svátek, tak mu přeju všechno nej. A že to o víkendu půjdeme spláchnout asi nejenom jednou vychlazenou. Vzkazuje Dušan z Mostu a posílá teď Kateřinu Marii Tichou. Tady je Plamen.
0: Písnička na přání.

0: Pěkná. A Janek Ledecký, který s námi jezdí nejenom po letních koncertech, teď byl třeba v Havířově s námi, ale taky si užívá novou roli, roli dědečka, protože jeho prvorozený syn Jonáš má 3letou dceru. A tak občas děda Janek musí hlídat a tak jezdit s kočárkem. A prý si to docela užívá. A taky prozradil, cituju, já na rozdíl od skutečných otců v mém věku se u toho kočárku jako usmívám, protože vím, že to dítě za chvíli vrátím, ale všiml jsem si, že starší tatínkové mají takový vyděšený výraz. No, v 50 a 60 letech, když má člověk dítě, tak to se nedivím, že je u toho trošku vyděšený. Každopádně pro vás tady za chvíli budu mít Michala Davida a taky třeba Olgu Blechovou a nebo Vanastovky.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
2: Získejte balíček výhod k novému vozu v Autokout Brandýs nad Labem.
3: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
8: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
7: Výstaviště Lysá nad Labem.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
12: Ahoj lidi, máme tu další jílovské pivní slavnosti 19. a 20. června. Jako vždy bude 10 mini pivovarů z různých koutů naší země. Poteče minimálně 50 druhů piv. Hrát se bude celý pátek i celou sobotu a vystoupí kapely Vintage Wine, Echo, Stereobit Rock, Tom Tones, Honza Vitásek, Franta Kasl a Chorus. Vstupné na celou akci je zdarma a skákací hrad pro děti je taky zdarma. Tak koukejte 19. a 20. června přijít na pořádný pivko a vynikající jídlo. Více na www.jilovskepivnislavnosti.cz.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
14: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
16: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
19: Rádio Český Blaník.
20: České písničky, které máte rádi.

0: Kapela Elan, Len kým tu si, tak zatím tu jsem, to je fakt, a prozradím vám další cestovatelský tip. My už se totiž vlakem opět dostaneme přímo až do Hamburku a dokonce až do dánské Kodaně. Podrobnosti nám prozradí také mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
1: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků s kratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno nebo Pardubice prostřednictvím vlaku Railjet Hungaria. Spoje na sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet.
0: No prosím, tak ať se vám hezky cestuje a my vám k tomu hrajeme. Maruško Rotrovou a Pavel Bobek za chvíli, s tím bláznem si nic nezačínej, a taky nás na tom šíleném kolotoči sveze Lucka Vondráčková.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
9: Tak já jdu, miláčku.
10: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
9: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
10: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
9: No, chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
10: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
11: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
12: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
13: Český plán.

0: Hanka Zagorová, málo kdo ví, teď v 17.58 na Českém Blaníku a já rozhodně vím, co si budeme hrát po té 18. hodině. Bude k její kolegyně Helena Vondráčková a ty se ptáš, co já?
1: Ty se ptáš, co já?
0: Nemůže chybět ani božský Karel Gott. A ještě Pavel Vítek, mám rád vůni tvý kůže. I po 18. hodině vám budeme hrát české písničky, které máte rádi.

0: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Na Českém Blaníku.
7: Zítřejší den v Čechách polojasný až oblačný. Čekáme více mraku a také dešťových přeháněk. Na Moravě a ve Slezsku tam bude spíše jasno až polojasno. Až během dne a k večeru přibydou srážky. Teploty zítra 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 a na horách kolem 16. Tolik počasí pro zítřejší den a teď Kristýna Ševčíková a poslední odpolední zprávy.
8: Právě na Českém Blaníku.
9: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, Subtu zprávy. Policie varuje před chybami při cestování s dětmi. Lidé často používají nevyhovující autosedačky nebo v některých případech nepřipoutávají děti vůbec. Tým silniční bezpečnosti proto představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně. Ta má v této oblasti vzdělávat, jak říká z týmu Markéta Novotná.
10: Její vlastně snahou je naučit aktuální anebo i budoucí rodiče či prarodiče, jak správně své děti usazovat a poutat do dětských autosedaček, protože v terénu se vlastně denně setkáváme s tím, že některé děti splňují tu legislativní povinnost, kdy autosedačku pod sebou mají a připoutané jsou, ale jsou připoutané nesprávně a tudíž i neefektivně.
9: Více informací najdete na webových stránkách Cestujte s dětmi bezpečně.cz. Škody po jarních mrazech letos hlásí na 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2024 je letošní zasažená plocha menší a počet poškozených pěstitelů nižší. Rámcová dohoda Iránu s USA zahrnuje výběr poplatků Teheránem, a to konkrétně za námořní služby pro lodě, které budou proplouvat Hormuzským průlivem. Dnes to uvedlo iránské ministerstvo zahraničí. Dohoda se má podepsat v pátek v Ženevě. Zápas českých fotbalistů na mistrovství světa proti Jihoafrické republice bude řídit ženská rozhodčí Američanka Tori Pencová. Jde teprve o druhou ženu v historii na duelu šampionátu světa mužů. Český tým se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 18 hodin středoevropského času. A tím zprávy končí.
8: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
7: A v těch pokračujeme i teď. A přátelé, dobrá zpráva, pondělní den už je skoro za námi, aspoň co se týče té práce, doufám. Tak odpočívejte, relaxujte, Michal Krusberský se pro dnešek s vámi také loučí. Budu se těšit zase zítra od 13. hodiny. A teď už vás tady nechám s Helenou Vondráčkovou.

už to bude rok, tak tě tedy vítám. Vidět si mě chtěl a teď zas, aby

Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci. A svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařené.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý.

Bartu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chycen koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
1: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
2: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
1: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
2: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
1: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
2: Maxi dotace.
3: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
6: Ahoj lidi, máme tu další jílovské pivní slavnosti 19. a 20. června. Jako vždy bude 10 mini pivovarů z různých koutů naší země. Poteče minimálně 50 druhů piv. Hrát se bude celý pátek i celou sobotu a vystoupí kapely Vintage Wine, Echo, Stereobit Rock, Tom Tom, Honza Vitásek, Franta Kassel a Chorus. Vstupné na celou akci je zdarma a skákací hrad pro děti je taky zdarma. Tak koukejte 19. a 20. června přijít na pořádný pivko a vynikající jídlo. Více na www.jilovskepivnislavnosti.cz.
7: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Dopravní situace na výpadovkách města je vážná, nikoliv šedlová.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
3: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
4: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
6: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
7: Český Blaník.
8: Český Blaník.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třásl.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme Siegel.
2: www.siegel.cz
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.

Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sní.

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
5: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
11: České písničky, které máte rádi.
12: Český Blaník.
13: A tě

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.

jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

0: času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
2: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorový rošt!
1: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
1: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda. A hrozně to trvá.
0: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
1: A kde jsi je sehnal?
0: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
1: S natíráním končím. Jedu hned.
0: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
1: www.impregnacesoběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz. Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Radio Český Blaník.

zda se lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc, něčeho mám víc.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.